Coge la sangre de Jehová, coge la sangre de Jehová, coge la sangre de Jehová, coge la sangre de Jehová, coge la sangre de Jehová, coge la sangre de Jehová, coge la sangre de Jehová.